0: za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Na svetovom šampionáte si postup zo skupiny zabezpečili už aj futbalisti Nemecka. Curaçao oslavuje bod. Naše volejbalistky postup

0: Postupili do semifinále Európskej ligy. Na majstrovstvách sveta v hokejbale uspeli dnes obe slovenské reprezentácie. Pri našich mikrofónoch tentoraz aj Martina Moravcová, Zdeno Chára i nový predseda Slovenského paralympijského výboru. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Začneme aktuálne. O 18. hodine nastúpilo Španielsko proti Saudskej Arábii. V 24. minúte favorit vyhráva už 3-0. V 10. minúte skóroval Jamal, v 21. Ojar Zábal a teraz Španieli pridali dokonca tretí gól. Teraz sa však vráťme k včerajšku. Zarezonovala remíza Curaçaa s Ekvádorom 0-0. Karibskí futbalisti získali vo svojom druhom šampionátovom vystúpení historický bod. Nemci sa zasa stali treťou krajinou, ktorá si zabezpečila účasť v 16. finále na tomto podujatí. Holandsko deklasovalo Švédov a Tunisko utrpelo ďalšiu zahambujúcu prehru. Všetko podstatné povie Peter Stern.
3: Curaçao gets their first ever point. Well done to them, well done by Eloy Room.
4: Curaçao, krajina s približne 150 tisíc obyvateľmi, je vôbec najmenším účastníkom, ktorý sa kedy prebojoval na finálový turnaj majstrovstiev sveta. Po remíze 0-0 s Ekvádorom oslavuje zisk historického bodu. Hrdinom bol brankár Eloy Room, ktorý zneškodnil 15 striel súpera a takmer vyrovnal historický rekord svetových šampionátov. Len Američan Tim Howard mal v roku 2014 v zápase proti Belgicku o jeden úspešný zákrok viac.
5: Trochu ma mrzí, že som ho neprekonal. Myslím si, že Tim Howard dnes doma pri sledovaní zápasu poriadne trpol. Pre mňa ako brankára to bol takmer dokonalý večer. Ja som síce predviedol zákroky, ale bojovali sme ako tím, vrátane hráčov, ktorí prišli z lavičky. No a teraz potrebujem, aby mi v Curaçao postavili sochu.
4: Nemecko si po 12 rokoch zahrá vo vyraďovacej fáze. Na predchádzajúcich dvoch šampionátoch totiž stroskotalo už v skupine. Včera zdolalo Pobrežie Slonoviny doslova v hodine 12. Ešte v 67. minúte prehrávalo, no o minútu neskôr vyrovnal striedajúci Denis Undav. Ten zároveň rozhodol vo 4. minúte nadstaveného času a výrazne si vypýtal miesto v základnej zostave. Na konte už má 3 góly a 2 asistencie.
6: Cítim sa dobre, ale najdôležitejšie je, že sme vyhrali. Ja sa len snažím robiť si svoju prácu. Je dôležité, aby každý videl, že aj hráči z lavičky môžu rozhodnúť zápas.
4: Švédi zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení 5-1. Rovnakým výsledkom sa skončila ich druhý zápas, tentoraz v opačnom garde. Holandiania boli mimoriadne efektívni v ofenzíve a Severanov prakticky rozobrali na súčiastky. Dva góly dal Broby, jeden Somerville a ďalšie dva pridal Gakpo. Všetci traja sú už na turnaji dvojgólový. Cody Gakpo navyše vylepšil svoj strelecký účet na 5 presných zásahov a vyrovnal holandský rekord Robina van Persieho v počte gólov v skupinovej fáze majstrovstiev sveta.
5: Samozrejme, streliť gól na majstrovstvách sveta je niečo špeciálne. Dnes sme dosiahli dobrý výsledok a veľmi sa z toho tešíme.
4: Japonsko deklasovalo Tunisko 4-0. Afričania tak v dvoch vystúpeniach inkasovali už 9 gólov a zo skupiny z istotou nepostúpia. Zmenu nepriniesol ani príchod nového trénera Hervého Renarda. V jubilejnom 1000. zápase v histórii majstrovstiev sveta zaznamenali Japonci najvyššie víťazstvo azijskej reprezentácie nad africkým súperom na tomto vrcholnom podujatí. Tréner Hajime Moriyasu.
7: Nevedeli sme presne, čo urobí náš súper, ale príliš sme sa na ňo nesústredili. Namiesto toho sme sa dobre pripravili na to, čo sme chceli robiť my. Sem do Monterey prišli mnohí japonskí fanúšikovia. Ich podpora bola pre nás obrovskou spruhou.
0: Španielsko v 28. minúte vyhráva nad Saudskou Arábiou 3-0. Skóre otvoril najskôr teda Jamal a potom dvakrát dokázal loptu dostať do súperovej siete Ojar Zábal. Dnes sú na programe aj ďalšie 3 zápasy. O 21. hodine vyzve Belgicko súpera z Iránu. O polnoci sa Uruguay stretne s Kapverdami a o 3. ráno Nový Zéland nastúpi proti Egyptu. Na turnaji sa trápia nielen Tunisania, ale aj Česi, hoci stále majú šancu na postup. Tým trénera Miroslava Koupka je pod veľkou paľbou kritiky za herný prejav, ktorý v zápasoch s Južnou Kóreou a Juhoafrickou republikou viedol iba k jedinému bodu. Neobstojí už ani alibi, že Česi sa nacestujú v základnej skupine, po Bosniakoch najviac. V centre diania mapuje svoju reprezentáciu aj Český rozhlas. S jeho komentátorom Mirkom Vasičom sa porozprával Martin Kajgl.
8: Koľko vám, teda redaktorom Českého rozhlasu, zabralo doteraz času práve cestovanie za českým tímom? Koľko trvali lety do Guadalajary a do Atlanty?
9: Tak celkově je to hodně času, když vezmu Guadalajaru, tak to je 2,5 hodiny tam, zhruba možná o něco víc. Atlanta, to je zhruba 2 hodiny letadlem od Dallasu. K tomu si musíte vzít cestování na letiště a z letiště na hotel, což je zhruba většinou taky další hodina. To cestování samotné zabere hodně času, pokud jde o nějaké odbavování, bezpečnostní kontroly a podobně, tak tam jsme žádné větší problémy nezaznamenali. Jediná věc, která je trochu obtížnější, máme takový papír, který se jmenuje Atacarnet, který slouží k tomu, že můžete převážet bezcelně vysílací zařízení v určité hodnotě. No a s tím třeba ve Spojených státech problémy nejsou. Ale pokud jsme letěli do Guadalajary, tak si tam s tím místní celníci moc nevěděli rady, takže jsme strávili při příletu nejméně hodinu a půl na celnici a potom, když jsme odlétali, tak to byl zhruba stejný čas.
8: Ako tie zdlhavé presuny vnímajú hráči?
9: Ty jsou vlastně zvyklí z evropských soutěží, třeba z evropských pohárů, poměrně dost cestovat. Tady je to nějaký každý, řekněme, čtvrtý den, pátý den. Těm větším hráčům to problémy možná dělat může z pochopitelných důvodů. Málo místa mezi sedačkami, i když oni mají upravená letadla. Pokud jde o ty menší, mluvili jsme třeba s Pavlem Šulcem, ten říkal, že s létáním nemá vůbec žádný problém, protože je malý, sedne si do sedačky a spí. Navíc fotbalové reprezentace mají ulehčené odbavování, týmy dojedou až k letadlu, zkontrolují je na ploše, no a pak rovnou nasednou a letí.
8: Poďme k športovej stránke. Aká bola nálada týmu po príchode do Spojených štátov a povedzme, ako sa zmenila po tých dvoch nezvládnutých zápasoch?
9: Po příletu do Spojených států samozřejmě panovalo takové to natěšení, zvlášť když to je po 20 letech. Samozřejmě po těch dvou zápasech už byla ta nálada o něco horší, protože Češi nepředváděli úplně nejlepší výkony, ale stále tak nějak v týmu prostě věří, že mají šanci postoupit i přesto, že v posledním utkání budou hrát v Mexiku s Mexikem na slavném Aztéckém stadionu.
8: Čemu pripisujete slabšie výkony v oboch dueloch, najmä teda s Juhoafrickou republikou, ktorá kládla minimálny odpor?
9: No tohle je poměrně složitá otázka. Český tým už nějakou dobu má obrovský problém s tím, aby si vytvářel v ofenzivě šance a dával góly ze hry. Protože třeba pod trenérem Miroslavem Koupkem, který přišel k reprezentaci před tou březnovou baráží, tak tam všechny góly dával po standardních situacích. A teď mluvím i v nějakém širším směru, to znamená nejenom rohové kopy, přímé kopy, nepřímé kopy, ale také po dlouhých autech. To je velká zbraň českého týmu. Ale když se vrátím k té otázce samotné, ten tým předvede pár dobrých chvilek, ale postupně ten výkon upadá, pak si hráči často nedají ani 3 přihrávky, spoléhají na dlouhé nákopy dopředu a tahle taktika, bytí trenér Miroslav Koubek obhajuje, tak prostě nefunguje na tomhle šampionátu. Češi si pak přestali věřit, možná jim i trochu docházely síly podle všeho. Třeba kapitán Ladislav Krejčí mluvil o tom, že budou muset před tím rozhodujícím zápasem s Mexikem možná i upravit trochu tréninky, na co narážel, těžko říct, jestli trénují moc, což je pravděpodobné, ale k tomu jsme se zatím nedobrali.
2: FIFA majstrovstvá světa vo futbale 2026.
0: Slovenské volejbalistky nastúpili dnes na svoj záverečný zápas v skupinovej fáze tohtoročnej edície Európskej ligy. O 17. hodine rozohrali v Tbilisi duel s domácim Gruzínskom s úlohou potvrdiť pozíciu favorita. Dievčatá nenechali nič na náhodu, prvý set vyhrali 25-8, druhý 25-10 a tretí 25-9. Slovenky vyhrali všetkých 6 zápasov Európskej ligy, stratili v nich len 2 sety a postúpili do semifinále, kde by sa mali pravdepodobne stretnúť so Slovinskom. Zároveň si naše družstvo zabezpečilo účasť na majstrovstvách Európy 2028. Naši muži včera v islandskom Kópavogure zakončili svoje účinkovanie v súťaži prehrou s favorizovaným Fínskom 1-3. V 6 súťažných zápasoch získali 9 bodov. V priebežnej tabuľke 27 tímov im zatiaľ patrí 14. miesto. Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave sa dnes našim tímom darilo. Muži zvíťazili nad USA 4-0, keď o svojom úspechu rozhodli troma gólmi v úvodných 6 minútach. Slovenské reprezentantky vyhrali nad Veľkou Britániou 5-1. O čisté konto prišli až v závere stretnutia. Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na tenisovom trávnatom turnaji na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Cassoneho 6-4, 4-6, 6-4. Ďalšie turnaje na trávnatom povrchu mali na programe finálové zápasy. V nemeckom hale zvládol americký duel lepšie Tiafov, ktorý zdolal Frica 2x 6-4. V Londýne Cerundolo z Argentíny vyhral nad Američanom Paulom 6-7, 6-4, 6-3. Češka Bousková triumfovala v Nottingeme, keď ako štvorka podujatia zdolala v záverečnom súboji nasadenú trojku Američanku Navarovú 7-6, 4-6, 6-2. Začiatok finále v Berlíne medzi Američankou Pegulovou a Češkou Noskovou pre silnú búrku niekoľkokrát odložili, ale prvý set vyhrala napokon česká tenistka 6-4. Slovenský judista Alex Bartov si na grandslamovom turnaji v Ulan-Bátare pripísal v kategórii do 90 kg dve víťazstvá a svoje pôsobenie ukončil v 8 finále. Jeden triumf dosiahli aj Benjamin Maťašeje vo váhe do 100 kg i Marius Fízeľ v najťažšej kategórii nad 100 kg. Slovenský skateboardista Richard Turi nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil 13. miesto. Do finále sa dostalo najlepších 8 pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude Turi obhajovať 5. miesto z Paríža v disciplíne Street. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. Na domácu víťazku Marlen Reusserovú stratila naša 19-ročná pretekárka v 5 etapách celkovo viac ako 37 minút.

0: a ten se samozřejmě snažil mě vést k malování, ale jsem se nedal, protože jsem se zamiloval do muziky a nechtěl se malovat, tak to občas jenom jsem udělal třeba někomu k narozeninám, nebo jak jsem to měl trošku okoukaný, ale maloval jsem dost takovým stylem, za který se dneska stydím, takovým tím trošku naivistickým, ale hlavně jsem nechtěl malovat, že jsem neviděl, co má malovat.
1: Příležitost ale robí zlodeja, směje se Ivan Mládek, kým mi nalievá mlieko do kávy. Jeho kamarátovi sa kresbičky tak páčili, že mu ponúkol výstavu v západnom Nemecku v Stuttgarte. On však odmietol, lebo nemal žiadne veľké diela a popri koncertovaní ani čas. Nápad mu ale aj naďalej vrtal v hlave a tak oslovil svojho kamaráta, akademického maliara Jaroslava Myslivečka, aby mu s plátnami pomohol.
0: On překvapivě souhlasil. Udělali jsme jednu věc a tak jsme se tomu zasmáli a už jsme na to zapomněli, že jo. A jenomže teďka sem přijeli nějaký sběratelé obrazů z Ameriky a chtěli navštívit atelier nějakých avantgardních malířů, tak jim dali tip na Myslivečka, tak byli u něj v ateliéru a tam něco hledali a oni jediný, co našli, co si chtějí vzít tu moji kresbu, kterou Myslivečka jenom vyvaril. On se naštval a poslal je někam, jo, a já mu potom říkal, že jsi blbej, jsme mohli mít nějaký peníze.
1: Nakonec s ním vytvoril několik desiatok díl v antiperspektivnom štýle, v ktorom sa vysmievajú tradičnému vnímaniu priestoru a pravidlám kresby. Zjednodušene povedané, to, čo je ďaleko, zobrazuje ako obrovské a postavy s objektmi v popredí sú zase miniatúrne. Keď plátna dokončili, zistili, že galéria v Stuttgarte skrachovala a tak obrazy vystavili aspoň v Prahe.
0: Tak sme si říkali, tak uděláme aspoň pro kamarády z hospody, uděláme vernisáž a měli sme tam muziku, kúpili sme sud vína, sud piva a udělali sme si vlastne mejdan a rozvěsili sme tam ty obrazy a všude jsme dali z legrace ceny, nejlevnější byly 100 tisíc, to bylo jak milion tenkrát kupní síla, jo, 200, 300, půl milionu. A taky jako byla legrace, tam byli jenom lidi, kteří měli tak 20 na pivo, navíc neměli, jo. No ale představte si, že se tam po malé straně, po malostranském náměstí, toulal nějaký Američan, byl to vice president American Expressu, Jeff Weiss se jmenoval, to se dneška pamatuju, s manželkou, a to byla profesorka malby na Sorbonně. A scháněli tady taky obrazy zajímavý. A teď slyšeli tam ten Binec, jo, muzika, Dixieland, Řev a tam opilce nějaký. Tak tam vešli, zajímalo je, co se tam děje, jo, v centru Prahy. A najednou tam viděli ty naše voleje. A úplně se byli v šoku, protože takovou volovinu neviděli v životě. Koupili od nás hned za ty ceny příšerný 4 obrazy. My jsme měli s Myslivečkem pocit, že jsme vykradli banku, jo. Což byl pro nás úplný šok, skutečně nám to zaplatili.
1: A po ďalšie obrazy sa ešte vrátili, smeje sa Ivan Mládek. Mimochodom, takéto náhody sprevádzajú celý jeho život. To, že Jožin z Bažín zahrala Metallica na jej pražskom koncerte, mu zavolal syn. On ani netušil, o koho ide. Jožin z Bažín naspieval aj do traileru Wednesday. O tom, že pracovať pre firmu Netflix je tiež obrovská prestíž, ho zase presvedčila jeho manažérka.
2: Jožin z Bažín, močálem se blíží. Jožin z Bažín, k vesnici se blíží.
1: Mimochodom, Jožin z Bažín vznikol z námetu o exhibicionistovi. Ivanovi Mládkovi však nápad prišiel vulgárny a tak prišiel s textom, ktorý sa stal fenoménom nielen v Československu, ale aj v Poľsku a v Rusku. Tam sa z neho dokonca stala paródia na Vladimíra Putina. Ďalšou náhodou sa z benžistu a textára Ivana Mládka stal spevák.
0: Spíval nejaký písničky s náma Honza Pasák, malíř, jo. No a nepřišel na představení, bylo plný divadlo ateliér a já jediný byl, kdo ty texty znal, tak jsem to musel zaspívat a jsem poprvé v životě otevřel pusu před lidma, před vyprodaným divadýlkem, jo. No už mě to zůstalo. No nechtěl, jsem se styděl, ale mě jsem to považoval za potup, uspívat mě bavilo jenom hrát na banjo. Já jsem chtěl být nejlepší banjista na světě, nic jiného mě nezajímalo.
1: Hovorí Ivan Mládek a dodává, že hoci má na kontě viac ako 600 skladieb, neprekáža mu, že publikum chce počuť stále tie isté. Ak sa do konca júna nedostanete na jeho výstavu v pražskej Pforzheimke, môžete si ho aspoň vypočuť koncom septembra v Bratislave.